0: Pa mal masaj vajdeš pa. A čirom gilja se.
1: No se ja čirjale da mi daras.